0: to já nevím, co mám hrát potom.
1: Ale tady, já nevím, já jsem tady tu setky ztratil, no, já...
2: A několikrát,
1: já vím, že jo, no.
0: Proč jsem mám držet?
1: My jsme prostě tady hrát.